Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně.

Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: www.tatranmagazin.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Attava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
5: www.studiumvyjicine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 tisíc. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby@legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Česku včera padaly teplotní rekordy na zhruba desetině meteorologických stanic měřících déle než 30 let. Nejtepleji bylo v Doksech na Litoměřicku s 36 stupni Celsia, kde ale tato teplota na překonání rekordu nestačila. Na rekordní hodnoty se teploty dostaly třeba v Domažlicích a v Lednici a Brodě nad Dýjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Polský prezident Karol Navrocky se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. Zelenský vyvolal v Polsku pobouření, protože nedávno podepsal dekret, kterým přidělil jednotce ukrajinských speciálních sil za její úspěchy v nynější válce proti Rusku přídomek hrdinové ukrajinské povstalecké armády. A jdeme na sport. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Jihoameričané mají se 4 body takřka jistou účast ve vyřazovací fázi. Naopak karibský stát skončí ve skupině C poslední a jako první tým turnaje přišel o šanci na postup. Maroko pro změnu porazilo Skotsko 1-0. Ismail Saibari vstřelil už ve 2. minutě nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Spojené státy porazili Austrálii 2-0, zvládli i 2. zápas skupiny D na domácím mistrovství světa a zajistili si postup do vyřazovací fáze. A teď už jdeme k nám do regionu.
8: V Trutnově se dneska poběží Olfinkár Trutnovský půlmaraton. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Přibližně od 10. hodiny bude na 2 až 3 hodiny uzavřen jeden jízdní pruh od centra směrem do Horního Starého Města. Směr z Horního Starého Města do centra zůstane průjezdný.
9: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
10: Jasná až polojasná obloha, odpoledne až oblačno a místy přehánky nebo bouřky v Čechách, denní maxima 29 až 33 stupňů Celsia. No a taky pozor, čeká nás nějaká ta bouřka.
11: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
10: Ale co nás čeká teď? Je Summer Party. Lea Děndější s vámi, hezké dobré ráno. Sobota, víkend startuje na Hit Radio právě teď společně s nejlepšími letními pečkami. Co víc si přát? Tak hezké dobré ráno a pravou nohou do toho nového dne.

Hezké dobré ráno. Tak je to tady, léto nám oficiálně začíná zítra a za týden prázdniny. Skvělý pecka paráda. Takže kamarádi, oficiálně v režimu žádné starosti. Jenom sluníčko, drinky a hlavně skvělá hudba. A jestli vám někdo dneska bude říkat, že tancujete moc, tak já mám pro něj úplně jednoduchou odpověď. Shut up! Protože na summer party platí jediné pravidlo. Kdo neskočí do rytmu, ten asi čeká na zimu nebo nevím, tak zvedáme ruce, kontrolujeme, jestli máme dost energie na další písně, protože summer party pokračuje a končí až zítra v 18 hodin večer. Takže teď mám pro vás skvělou pecku 90. let. Tohle je Sin with Sebastian a jejich Shut up and sleep with me, come with...

Hezké dobré ráno, sobota, 20. červen. Bude horko, sem tam nějaká kapka deště, možná bouřka, tak ať už budete dělat cokoliv, užijte si ten den naplno.

0: toho nebylo málo, tak dáme trošku i změnu nálady, pořád léto, pořád pohoda, tak přidáme trošku elegance, nostalgie a toho správného večerního vibe. Třeba i takový typ, co si večer můžete pustit, protože vás čeká ještě tohle. Takový ten moment, když už slunce pomalinku zapadá, drink je v ruce a člověk si říká, jo jo, přesně proto máme léto. Tak i tohle za moment z éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: Darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
4: Mirá.
0: Rybičky.
4: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
4: Harley.
0: Tomáš Klus.
4: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
8: Senkor.
9: Zkuste si dát minutku klidu.
10: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
11: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Františkovi lázně Mandraže. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé. My pokračujeme dál, protože Itálie nám dneska posílá takovou pořádnou dávku štěstí, energie, taneční nálady, hlavně dobré nálady. Tak pokud máte volné ruce, nohy, že třeba právě někdo z vás vstává, tak song, který nás čeká, je vlastně taková předělávka hitu z roku 1982, původně od El Baño a Romina Power, Felicita. Určitě znáte. Tak my si dáme jeho takovou novější verzi, novej kabát, a je to od Gabry Ponte, Felicita 2025, letí za vámi právě teď.

i co se dneska děje. Tak prosím vás, údajně dnešní den 26. je ten nejšťastnější den v roce. Tak já vám nevím, já si myslím, že máme nejšťastnější den v roce vždycky, když se ráno vzbudíme a jsme zdraví. Je to tak? Pokud souhlasíte, dejte vědět, nebo jaký je podle vás nejšťastnější den v roce na 777937777. Taky vzhledem k tomu, že nás čekají opravdu velká horka, tak je den zmrzliny.

0: taky k té zprávě. No a aby toho nebylo málo, tak Nicole Kidman slaví 59. narozeniny. A pokud někdo z vás, našich posluchačů, taky oslavuje cokoliv, tak prostě užijte si ten den. Za chvilku Mr. President, Dua Lipa nebo Bon Jovi. Spousty skvělé muziky, summer party v plném proudu i takhle brzy ráno.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

0: objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Tak co si dáte dnes k snídaní?
4: Přece čerstvé pečivo!
3: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo dopeč doma.
4: Dodo!

0: Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Postarší řidička v Rakousku včera odpoledne omylem najela do restaurace s rychlým občerstvením. Tam si zrovna objednávala jídlo česká školní skupina. Jednoho z českých školáků zranili střepy skla. Nehoda se stala na dálničním odpočívadle u dolnorakouské obce Wollerndorf. To v Německu přišli s originální klobáskou. Místní mistryně řeznického řemesla představila novinku inspirovanou probíhajícím mistrovství světa ve fotbale. V bavorské obci Rittersbach vytváří originální grilovací produkt ve tvaru fotbalistů. Podle autorky chutná nejlépe s jednoduchými přílohami, například s preclíkovou tyčinkou s bylinkovým máslem. A teď už jdeme k nám do regionu.
1: Je nádherně a pokud byste chtěli vyrazit do přírody, třeba na kolo, tak v Deštném v Orlických horách je dneska netradiční závod Minibike Clash Grill and Chill. Od 16 hodin čeká návštěvníky vyřazovací slalom na minibajkách, grilování a taky pohodová atmoška pod horami.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, pozor na to a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů Celsia.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party.
3: Zítra nám oficiálně začíná léto, Lea Děnděš i s vámi hezký, dobrý den, dobré ráno, 3:08, pokračujeme, nezastavujeme Summer Party v plném proudu. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, anebo Luna, Vamos a la playa, právě teď.

90 a právě díky seriálu, ve které se objevila a my vlastně ji známe, se z ní stal velký hit 90. let. Protože my teď uděláme velký návrat k době, kdy pláže, červené plavky a běh ve zpomaleném záběru znala celá planeta. Jojo, Baywatch, pobřežní hlídka. Ženy toužily po Pamele Anderson, kde se jí dmoucí ňadra hýbaly zprava doleva a ženy chtěly mít

0: Minutka po čtvrt na devět posloucháte Hit Radio Summer Party, jede ve velkém. Ella Henderson, Ready Mental, my pokračujeme dál, před námi Madonna, anebo It's Friday, ta-da-da-da-da-da, určitě zláte, a taky Ed Sheeran, spousty dalších skvělých hitů za posledních 30 let, tak rozhodně nikam neodcházejte a vstávejte s námi. Hit
1: Radio. Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
8: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

posledních 30 let. A my si dáme trošku opět toho sluníčka, rytmu a pořádné letní energie, protože tenhle song má v sobě takovou tu exotiku, pozitivní náladu a refrén, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po dohrání. Makeba, makeba, tady to máte. Dneska ráno.

0: Kids on the Block tonight. Posloucháte Hit Radio 8 hodin 40 minutek aktuální čas. Zítra je slunovrat, to znamená nejdelší den v roce a start léta. A my vám to zítřejšího večera budeme hrát ty nejlepší letní hity za posledních 30 let, jak je tomu i teď, takže do zítřejších 18 hodin. A taky prozradím, že po 9 hodině tady bude narozeninová ruleta. Do té doby samá skvělá muzika Maroon 5, Verona, nebo Lady Gaga a Abracadabra.
1: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď jí nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
13: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
12: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
13: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
12: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
14: Potřebujete dětské kolo?
15: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
14: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
15: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
14: Raskal
15: a Bíny.
14: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
15: happysport.cz.
16: Ploty Pardubice.
17: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
16: Ploty Pardubice.
17: Naše ploty skvěle vypadají.

0: Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!

0: 9 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. V Bavorsku u hranic s Českem včera havarovala česká paraglidistka, která s padákovým kluzákem uvízla na stromě. Z výšky asi 25 metrů ji vyprostili hasiči. 20-letá Češka odstartovala ze Šumavské hory ostrý. Během letu ale kvůli náhlé změně v termickém proudění ztratila vztlak. Žena měla štěstí v neštěstí, protože nespadla na zem, ale zachytila se o větve stromu. Na okraji společnosti žije až 1,4 milionu Čechů. Ohrožených chudobou je 15,4% dětí. Vyplývá to z analýzy Centra ekonomických a tržních analýz. Mezi takzvané neviditelné žijící na okraji společnosti patří například samoživitelé, mladé rodiny, osamocení seniori anebo chudí studenti. I přesto podíl dětí ohrožených chudobou je v Česku třetí nejnižší v Evropské unii. Fotbalisté Brazílie porazili 3-0 Haiti a na mistrovství světa si připsali první výhru. Favorit rozhodl ve Filadelfii 3 góly v úvodním dějství. Maroko porazilo Skotsko 1-0, USA zvítězili nad Austrálií 2-0. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel. Po porážce s Paraguají 0-1 nemají ve skupině D ani bod, nedali ani gól a ztratili tak naději na postup do play-off. A teď už je míříme k nám.
1: Na Černé hoře jeden tip na tu dnešní sobotu, den zážitků na Dolní Moravě. Ten nabídne odpoledne plné hudby, soutěží a také zábavy pro celou rodinu. Návštěvníci se můžou těšit na K-pop show, maskoty Lilo a Stitche, anebo obří bublinovou show. Vstup je tady zdarma. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Počasí k dnešnímu dni jasná až polojasná obloha, sem tam kapka deště, bousky a nejvyšší denní maxima 29 až 34 stupňů.
4: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
3: Ráno je oficiálně za námi, teď už krásné dopoledne, minutka po deváté. Summer Party běží dál v plném proudu Imagine Dragons a nebo Baker Matt Bajana. To si dáme právě teď. A taky narozeninová ruleta. Tak buďte s námi, hezké dopoledne.

Hit Radio stále s vámi 7 minutek po 9. Hezkou sobotu. Bude teplo. Ale my se vám postaráme o playlist. Nejlepší hity za posledních 30 let a mně tady přišla krásná zpráva od posluchačky Radky. Zdravím celé Hit Radio, hlavně teď Leonku. Děkuju krásně. Měla bych prosbičku, bylo by možné v rámci Summer Party zahrát Alexi Gaudina Destination Calabria. Chtěla bych totiž udělat radost svému synkovi Luďovi. Je to autista a Gaudina má moc rád. A jak říká, tak k létu se rozhodně hodí. Děkuji moc, mějte krásné léto, posluchačka Radka. Radunko, já děkuju tobě, že jsi napsala takhle krásnou zprávu a samozřejmě Luďkovi pošílám velké pozdravy. Moc tě zdravím, Luďku. Děkujeme, že posloucháš naše Hit Radio. A samozřejmě neodmyslitelně k létu patří Alex Gaudino Destination Calabria. Já konkrétně osobně mám na to nádherné vzpomínky, když jsem v roce 2006 byla na festivalu v Cannes ve Francii a bylo to naprosto famózní. Setkala jsem se tam se spousty známými lidmi a právě tenhle ten hit Alex Gaudino Destination Calabria tam ovládal každou party. A to léto bez Alexe si opravdu představit nedokážu. Vidíte, až jsem se zasnila, tak jsem si tady jazyk z toho zamotala. Tak Destination Calabria, takhle chutná Hit Radio v sobotu dopoledne.

0: Pro někoho z vás se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak je to ideální pro vás. 800 937 937 a dneska tam máme typicky letní zážitek. Do té doby Macarena, bokem doprava, bokem doleva. Určitě většina z vás si pamatuje ten taneček, taky Timberg anebo George Ezra, tak buďte s námi a volejte.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 20.

0: 23. června. Kaufland.
1: Vidra chytil zlatou rybku.
2: Pusť mě, splním ti tři přání.
1: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
2: Hapex.
1: Pergolu z konstrukční hranolu.
2: Hapex.
1: Střechu.
2: Hapex.
1: A co kvalitní palubky?
2: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
1: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
2: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
1: www.hapex.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Na výlet bez auta? Jasně! Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
6: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
7: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
13: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holi na Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
14: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: George Ezra, Green Green Grass a my jdeme roztáčet kolo narození nové rulety. Tak já se ptám, koho máme na telefonu? Haló, haló.
1: Haló, haló, dobrý den, tady Dáša.
0: Dáša odkud?
1: Ze Zlivy.
0: Odkud?
1: Ze Zlivy u Českých Budějovic.
0: Tak, už se rozumíme. Jaké tam ovládá počasí?
1: No, nádherně sluníčko.
0: A jaké jsou plány pro dnešní den?
1: Plány pro dnešní den bude asi se válet na balkóně.
0: Tichá závist. Někam k vodě nebo na výlet?
1: Taky, možná.
0: Dobře, kdo má v okolí narozeniny?
1: Narozeniny má moje maminka a bude mít 1. července.
0: A jak se jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, dobře. Tak veškeré údaje máme 1. července, tak jdeme na pravidla. Zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 1.7., kdy má tvoje maminka narozeniny, Marie, a na tobě bude jednu z těch ukázek vybrat, společně jí song pošleme, popřejeme happy birthday, tak jak to bývá, hlavně to zdravíčko, ale pozor, nemůžeme se, Dášenko, k jednotlivým ukázkám vracet.
1: Ano.
0: Tak jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo právě teď.

0: super.
1: Tak jsme se trefili, aspoň do té třetice.
0: Ano.
1: Dobře, takže budeme hrát DJ Boba. A na tobě teď je, aby si mamince Marii popřála a sdělila, cokoliv máš na srdíčku. Pojď.
0: Tak já bych chtěla mamince popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a vše, co si bude přát, aby se jí splnilo. A že jí mám moc ráda.
1: Věk nebudeme prozrazovat, protože ne. To se nesluší. My vlastně od 40 mládneme.
0: Ano, samozřejmě.
1: Čím jsme starší, tím jsme mladší. Rozumíme si my ženy sobě.
0: Ano.
1: Každopádně, Dášo, my tady samozřejmě máme partnera narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která nabízí širokou škálu různých nezapomenutelných zážitků, co si můžete zkusit nebo třeba prožít, zažít, sníst, odpočinout a tak podobně. No, tady máme dneska něco, co nevím, jestli využije maminka tvoje, ale někdo od vás určitě. Zeptám se, jezdívala jsi nebo jezdíš někdy na kolečkových bruslích?
0: No, už to bylo dlouho, že jsem naposledy jela na kolečkových bruslích.
1: Protože my tady totiž nemáme kolečkové brusle, ale my tady máme kolečkové lyže.
0: Aha.
1: Kurz na kolečkových lyžích, ale je to skvělý. Já jsem dokonce byla na tom s kamarádkou. Ne já osobně, ale kamarádka. Vypadá to strašně vtipně, ale jako jo, je to skvělý. Je to makačka, fyzička v přírodě, paráda.
0: No super. Tak já si myslím, že to užiju, tak já s dětma.
1: Užijete si to, je to nezapomenutelný zážitek. Trošku netradiční a právě o to víc si to budete pamatovat, protože no, spousty lidí jezdí na kolečkových bruslích, ale kolečkové lyže si řeknou, cože? Takže držím pěstí, ať to přežijete, zvládnete, užijete si to. A samozřejmě DJ Boba Everybody. Posílám za tebou, taky přejeme mamince, dopředu takhle všechno nejlepší i všem našim posluchačům. A ty nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Měj se krásně.
0: Ano, mějte se krásně, děkuji.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: No a přátelé, já mám pro vás ještě jednu dobrou zprávu, protože já tady zítra z rodinných důvodů nebudu, bude tady s vámi skvělý kolega Kuba Urban, tak si narozeninovou ruletu dáme dneska ještě jednu.

0: 20. jede nezastavuje před námi Minelli, Rampampam, Rose, Bruno Mars a Paté a taky Gustavo Lima a jeho balada. Tohle všechno ještě do celé, pak si dáme zprávy. No a bude další, druhá narozeninová ruleta dnešního dne.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Housebrand Café, per favore.
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
9: Zavratné mega slevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
16: Zábava vlny tobogány.
17: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
16: Tak všichni rychle do plavek.
17: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
16: Relax, drinky, animace.
17: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
16: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
15: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
20: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
21: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička.
22: Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
23: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo. Senkor.
3: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty, klidně i okolo 36 stupňů. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a pro hlavní město Prahu. Večera také čekáme lokální bouřky. Extrémní teploty a bouřky včera zasáhly i Německo a Švýcarsko. Tady dokonce na

0: motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve Velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto 2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník mistrovství světa bezpečně postoupil přímo do její druhé části. Do ní vstoupí ve 14.05. Dopoledne ještě absolvuje další trénink a přidáme další zprávu od nás.
1: Trutnově se dneska poběží All Thing Car Trutnovský půlmaraton. Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Přibližně od 10. hodiny bude na 2 až 3 hodiny uzavřen jeden jízdní pruh od centra směrem do Horního Starého Města. Směr z Horního Starého Města do centra zůstane průjezdný.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
3: Jasno až polojasno odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo silné bouřky. Pozor na to. A denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
4: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
3: 2:50, pokračujeme dál. Narozeninová ruleta bude s číslem 2 pro někoho z vás čekat za několik málo okamžiků. Do té doby Alex Warren anebo Dario G. A Sunshine.

9 minutek po 10. Summer Party a před námi je hit z roku 2008. Je to taková pořádná dávka energie, možná trošku rebelie, protože zpěvačka, která přijde za několik málo okamžiků, nikdy nebyla jen taková ta do počtu. Má výrazný hlas, vlastní styl a hity, které poznáte už po pár vteřinách. Takže se připravte na pořádnou jízdu s jednou z největších popových ikon posledních let. A její Fun House.

0: zážitek, tak jsem si řekla, že dneska ty rulety uděláme dvě, zítra tady s vámi bude Kubík Urban, takže o nic nepřijdete a Summer Party samozřejmě pokračuje do zítřejších 18 hodin a vy volejte na 800 937 937.
1: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Napos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Napos. Svoz po celé České republice. Napos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
2: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Hledáte novou sedací soupravu a stále váháte? U nás najdete rohové rozkládací varianty již od 18 990 korun. Navštivte největší prodejnu nábytku v regionu.

0: Vyzkoušejte desítky modelů s bohatým výběrem látek. Rádi vám zajistíme dopravu, výnos i likvidaci vašeho starého nábytku. Bydlete v pohodlí a bez starostí ještě dnes. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
1: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromu, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
5: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
4: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
6: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
7: Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
13: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: by fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to je pohoda, lahoda. Kapela Miraj právě dozněla z éteru Hitrádia, minutka po půl jedenácté a my jdeme opět dělat radosti. Narozeninová ruleta s číslem 2 pro dnešní den. Tak koho pak máme na telefonu? Halo, halo, tady Lea Hitrádio.
2: Krásný den, tady Dominika.
1: Krásný den, Domi, odkud voláme?
2: Z Českého ráje.
1: Ježíš, to je hezký. A jak tam máte?
2: Krásně slunečno, krásný den na narozeninovou oslavu.
1: A kdo slaví?
2: Syn. Dobrý den.
1: Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Matyáš.
1: Matyáš, a kolik ti bude?
2: 11, už mi bylo před 2 dny.
1: Už ti bylo před 2 dny. Skvělý. Matyášku, tak co si přeješ k narozeninám, nebo co si dostal? Nebo teprve dostaneš?
2: Tak dostal jsem... Dostal.
1: Koho?
2: Pokémony jsem dostal.
1: Pokémony si dostal, jsi sběratel?
2: Jo.
1: Super, maminko, takže budeme hrát pro Matyáška.
2: Ano.
1: Potřebujeme
2: dostal,
1: vědět.
2: Tak jsme to zkusili.
1: Potřebujeme vědět to datum, takže 2 dny zpátky, tak 18.
2: Ano.
1: Dobře, 18. června, tak jdeme rovnou na pravidla. Ta jsou následující. Budeme hrát 3 hudební ukázky s datumem 18.6., kdy má Matyáš narozeniny, tvůj syn, a na tobě bude jeden z těch songů vybrat, společně mu ho pošleme, i když ho máš vedle sebe, to vůbec nevadí, naopak. No a možná tady bude, ano, i nějaký nezapomenutelný zážitek. Tak jdeme na to?
2: Ano.
1: Tak roztáčíme kolo právě teď a Matyášku, ber v úvahu, že můžeš nechat zahrát třeba i ty mamince.
2: Tak,
1: tak jdeme na to. Píseň z filmu Hříšný tanec.
2: Tak to. A se jdeme dál.
1: Dobře.
2: Jdeme dál.
1: A vůbec, Matyášku, znáš Hříšný tanec?
2: Trochu.
1: Tak já myslím, že maminka ho miluje určitě, že?
2: Ano.
1: Protože
2: ano.
1: Neznám člověka, kdo by ho neměl rád. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme dál. Typický letní song Fun Factory, I Wanna Be With You, kapela z 90.
2: Tak
1: let.
2: To jo.
1: Tak to jo, ty to znáš.
2: Tuberem.
1: Matyášku, ty znáš?
2: Jo, znám jí.
1: Fakt jo, a odkaď?
2: Nevím, asi...
1: Někde jsem jí slyšel a tak by utkvěla v paměti. A nezajímá vás, co je číslo 3?
2: Zajímá tě? Asi jo.
1: Ale pozor, když půjdeme na trojku, tak musíme hrát automaticky tu trojku. Ale myslím si, že tu trojku bude Matyáš znát víc než tohle. Protože já už jsem losovala, mám tady předvýběr takových songů, ale nechám to na vás.
2: Tak jo, zkusím na
1: trojku. Jo, do třetí se všeho dobrý. Tak schválně, mi pak řekneš, jestli jsme se trefili, jo? Tak jo, tak roztáčíme. Michael Jackson, znáš?
2: Jo, znám.
1: No tak skvělý, tak já si myslím, že to vyšlo do té trojice, co?
2: Tak to jo, to všeho dobrého.
1: Dobře. Tak maminko, teď ten čas je tvůj, můžeš skrz éter Hitrádia, kde tě uslyší úplně celá Česká republika až za hranice, protože nás můžete ladit i online, tak pojď říct Matyáškovi, co máš na srdíčku.
2: Tak Máťo, já ti přeju ještě jednou všechno nejlepší a děkuju za celý ty roky s tebou, protože jsi ten nejlepší kluk na celém světě.
1: Ježíš, to je krásný. Yeah, já se tady rozplývám. Mně se chce pak brečet. Já miluju, když takhle dojmeme se všichni vzájemně. Je to strašně hezký. Takže Matyášku, já ti zpětně za celé Hitrádio přeju všechno nejlepší. Buď tak skvělým synem, jak maminka říká. Ať ti to jde ve škole, jdeš do 7., 8.
2: Do 6.
1: Do 6. Jsem to přeskočila trošku, to vůbec nevadí. Každopádně ale, aby si neodešel s prázdnou, krom songu Michaela Jacksona Black or White, tak od našeho partnera narozeninové rulety firma na zážitky. Víš, co tady dostáváš? Ale asi budeš muset s mamčou a s taťkou.
2: Tak jo.
1: Je to... Tram, tadadá! zážitková střelba pro opravdové fančmakery. Já myslím, že si to třeba s taťkou nebo s někým, s dědou, s kýmkoliv užiješ. Vystřelíš si až z 18 zbraní na střelnici.
2: Wow.
1: No, já taky ne, ale prý je to nezapomenutelný zážitek, hlavně pro vás chlapy.
2: No tak to zkusíme, to vezmu dědu, možná.
1: No jasně, děda si to užije úplně nejvíc. No tak jo, tak mějte krásnou sobotu. Zůstaň mi, maminko, na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. No a Michael Jackson letí za váma. Mějte se krásně, ahoj.
2: Taky.

0: Tady. Možná někdo ji znáte i od Whitney Houston, každopádně my pokračujeme dál, protože po 11. hodině za 15 minutek hity na přání k vaření jenom podle vás. A pojďme si dneska říct, že budeme hrát vaše nejoblíbenější letní pecky. Co ve vás vyvolává léto, dobrou náladu, pozitivní energii, co rádi posloucháte, aby vás to rozveselilo. Máme summer party, nejlepší songy za posledních 30 let, tak pojďte nám napsat ten váš na 777 937 777. Společně s tím, co dneska vaříte, kuchtíte, pečete, smažíte, ale grillujete, hlavně sebe, protože venku bude fakt horko, tak nám to k tomu připište a hlavně, co vám zahrajeme a pro koho. Já se vám pokusím ta vaše hudební přáníčka splnit co nejvíce posluchačům. Do té doby Jennifer Lopez nebo třeba ATC, to jsme dlouho nehráli. Tohle ještě mnohem více muziky a po 11. hodině jenom podle vás.
1: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holena Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu...

0: doma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Ploty Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
3: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
0: Tak co si dáte dnes k snídani?
5: Přece čerstvé pečivo!
0: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Do pečiva.

0: www.sahaze.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
4: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
3: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
4: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
3: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
5: Vše pro vaši grilovačku.

0: 50 až do 23. června. Kaufland.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz. Is it?

0: chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
4: Hey, I'm Lady Gaga.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 11 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Český premiér Andrej Babiš chce spolu s ukrajinskými představiteli navrhnout evropským partnerům, kteří předali Ukrajině stíhačky F-16, aby financovali nákup 10 českých cvičných bojových letounů. Mělo by jít o L-39NG Skyfox pro ukrajinské letectvo. Včera to uvedl ukrajinský specializovaný portál Defense Express. Spojené arabské emiráty zakážou užívání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Oznámila to tamní vláda. Podle agentury Reuters se tak emiráty stanou první arabskou zemí, která k tomuto omezení sáhne. Takové zákazy zavedly už Austrálie anebo některé evropské země, které se tak snaží děti chránit před škodlivým obsahem sítí. České tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají o účast ve finále. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se holky utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Plíškovou. Český duel startuje ve 12 hodin. A teď už míříme k nám.
6: Je nádherně a pokud byste chtěli vyrazit do přírody, třeba na kolo, tak v Deštném v Orlických horách je dneska netradiční závod Minibike Clash Grill and Chill. Od 16 hodin čeká návštěvníky vyřazovací slalom na minibajkách, grilování a taky pohodová atmosféra pod horami.
7: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
8: Jasná až polojasná obloha odpoledne na většině míst v České republice. Sem tam nějaká ta kapka deště, možné bouřky a nejvyšší denní maxima 29 až 36 stupňů Celsia.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
8: Startuje 60 minut podle vás, kdy vy posíláte a my hrajeme. Nezapomeňte napsat, co dneska budete k tomu baštit, k těm vašim písničkám, hitům, to, co milujete. 777 937 777, hity na přání k vaření.

London Beat, you bringing on the sound. Tohle vám taky hrajeme. Každopádně vy nám píšete na 777-937-777, protože jsou tady hity na přání k vaření. Napsal nám tady Jirka, pěkné slunečné dopoledne na Hit Radio, chtěl bych zahrát své partnerce Marcelce, Mě

dám konferenční stolek. Díky moc, milující Jirka z Lířan. Tak Jiříku, ať se ti stolek dobře podaří složit, ať tvoje milovaná Marcelka dobře uvaří ten váš dnešní sobotní oběd. A Queenie letí právě teď za vámi.

0: dnešního dne naplno. Za minutku čtvrt na 12 hrajeme hity na přání k vaření jenom a jenom podle vás. Tak nám tady píše ahoj Lonko, Zuzka Vlachová, Lhota. Vařím ovalovaný sýr a rybu, nové brambory, zelenina. Chtěla bych zahrát cokoliv od Roxette. Pro mé holky, ať se jim dnes podaří hasičský útok. Děkuju, jste skvělý. Tak Zuzanko, já doufám, že ti uděláme radost. How do you do, Roxette, za chviličku. Taky tady píše Martina, že by chtěla DJ Boba. Bude. A ještě doplní Rosalyn. Tohle ještě mnohem více. A samozřejmě pište si dál na 777-937-777.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidra chytil zlatou rybku.
3: Pusť mě, splním ti tři přání.
2: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
3: Hapex.
2: Pergolu s konstrukční hranou.
3: Hapex.
2: Střechu.
3: Hapex.
2: A co kvalitní palubky?
3: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
2: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
3: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
2: www.hapex.cz.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalerie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz.
8: Vstupné zdarma.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelné

čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HK Top CZ.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže volejte právě teď 800 937 937, pokud máte na srdci nějaký song, letní song, který ve vás evokuje takovou tu letní náladu, toho odpočinku, relaxu, užívání si s přáteli, s rodinou, s partnerem, partnerkou, prostě kýmkoliv, s čímkoliv, tak volejte právě teď a já se ptám, koho máme na telefonu. Haló?
1: Ahoj, to je Patrik.
0: Patrik?
1: Patrik, ano.
0: Odkud voláme, Páťo?
1: Prosím?
0: Odkud voláme?
1: Z Budišova.
0: Z Budišova. A co máme dneska k obědu?
1: Dneska k obědu, myslím si, že svíčkovou.
0: Hezky, pěkně. A vaříš ty nebo někdo jiný?
1: To. Já nevařím. Já pomáhně mám synka v traktoru a nahrnujeme senáže.
0: Hezky, pěkně, tak opatrně v tom horku, opatrně. Hodně pít vody, jo?
1: Pijem.
0: Co vám zahrajeme?
1: Synek má rád škvory, síla starých vín.
0: Škvory, no tak dáme škvory.
1: Takže já mu to tady dám na plný pecky a...
0: Jasně,
1: a
0: takže
1: mít
0: pro syna a pro koho ještě?
1: Já bych řekl, že asi pro všechny, co dneska nějakým způsobem musí udělat nějakou větší fyzickou zátěž, popřípadě my zemědělci, co musíme zkrátka pořád, kdyby si člověk nejradši lehl, ale
0: jsme rádi, takže, že vás máme.
1: Takže bych řekl, že tak nějak jako... Kdo prostě, ať to ještě chvíli vydržíme a hlavně nám zaprší, no, takže ať všichni potom se schladějí.
0: Jasně, díky moc za tvůj telefonáč, kvory, síla starých chvíli letí za tebou, ahoj!
1: Děkujeme.

0: protože hity na přání k vaření jedou v plné proudu. Do toho naše summer party. Vy nám píšete spousty zpráv, díky za ně. Píšete na 777-937-777, nebo taky můžete na můj Instagram Lea Giongiosi, takové to typicky české příjmení. Každopádně píše nám tady posluchačka. Ahoj Lonko, jste úžasné rádio, peču kuřecí stehna, jelikož přítel jde na noční. Tvarušky nikdy nespí. Aha, tvarušky nikdy nespí, nevím, co ti myslíš, ale nevadí. Velký pozdrav z Loštic. Zahrajte prosím Marka Ztraceného, Bílá ti sluší, děkuji moc. Vaše věrná posluchačka, hezký den. Tak děkujeme za zprávu, Marek Ztracený se nám tady opakuje několikrát, takže určitě bude Mára. Taky Juanes, La Camisa Negra, to posíláme do Brnečka, tam je krásně. Pro Petru a její rodinu, no a nebude chybět ani Taylor Swift. O tu jste si taky napsali, tak tohle ještě mnohem více muziky do pravého poledne, tak díky, že posloucháte.
1: Tady doktor Mrkvenčka. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď jí nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
2: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
3: Všude dobře? Domo nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je Domo, to se počítá.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Brand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec. V klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet. Bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Rascal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: happysport.cz.
5: XXL Výprodej v online shop.cz.
6: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Rádia.cz Hit Radio.
8: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnes a zítra nás čekají velmi vysoké teploty. Varuje před nimi i Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí hned pro několik krajů republiky. Jihomoravský, Plzeňský, Ústecký, Středočeský, Královéhradecký, Liberecký a hlavní město Prahu. Dnes by mohl teploměr ukázat i 36 stupňů. Proto dbejte na pitný režim a pokud můžete, buďte ve stínu. Večer pak čekáme lokální bouřky. Pokud chcete zamířit k vodě na přírodní koupaliště, je potřeba hlídat si kvalitu vody. Rybník Kachlička na Havlíčkobrodsku je vůbec první místo v Česku, kde letos hygienici koupání zakázali. Voda je tady nebezpečná kvůli sinicím. Jenom o málo lépe na tom je Domanínský rybník na Žďársku anebo Stříbrný rybník v Hradci Králové. Třeba Vranovská i Brněnská přehrada jsou ale v pořádku. Ministerstvo dopravy plánuje do 5 let zrekonstruovat anebo vybudovat téměř 50 ploch pro kontroly nákladních vozidel. Budou především na dálnicích a silnicích první třídy. Cílem je lépe pokrýt území a zlepšit možnosti kontrol. Loni bylo zrekonstruováno nebo zprovozněno 10 kontrolních stanovišť. A teď ještě další zpráva od nás.
9: Na Černé hoře jeden tip na tu dnešní sobotu, den zážitků na Dolní Moravě. Ten nabídne odpoledne plné hudby, soutěží a také zábavy pro celou rodinu. Návštěvníci se můžou těšit na K-pop show, maskoty Lilo a Stitche, anebo obří bublinovou show. Vstup je tady zdarma. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
10: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
11: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, odpoledne až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, bacha na to, ale nejvyšší denní maxima 29 až 630 stupňů Celsia.
7: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
11: Hezké dobré odpoledne, minutka po pravém poledí, nechte si chutnat, pokud právě baštíte něco dobrého. Já pro vás mám za chviličku překvapení, protože tady ve studiu nebudu sama. Teď už Summer Party v plném proudu, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, právě teď, tak volume doprava a hezké odpolko.

0: Black Eyed Peas, I got a feeling. Hezké dobré odpoledne, 5 minutek po pravém poledni. Summer Party jede jeden hit za druhým za posledních 30 let ty nejlepší letní songy. Ale pozor, pokud někdo rád chodíte třeba do kina a máte rád horory a české horory, tak já tady dneska nejsem sama, protože máme na světě novou českou hororovou komedii od režiséra Adama Kuse, který je tady dneska s námi. Adame, ahoj.
1: Ahoj.
0: A není to sám, protože máme tady i jednoho z herců, Jaroslava. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Kluci, venku horko, já jsem strašně ráda, že jste tady dneska s námi. Ale rovnou otázka, Adame, na tebe. Tahle party je dead. Já miluju horory, naši posluchači to vědí, že já jsem milovník hororu. Tak o čem je tahle party dead a proč třeba zrovna zombie, co jsem se tak dočetla?
1: Hele, a já bych řekl, že my tady v Čechách jsme zvyklí na to, že ty filmy jsou hrozně jako jednoduchý a vlastně o ničem. A my jsme se tohle snažili trošku změnit. Takže i když samozřejmě je to hororová komedie, tak ale má i nějaký myšlenky, nějaký témata a ty zombíci asi po vzoru 80. let, kdy vlastně symbolizovali nějaký konzum, tak my s tím pracujeme dost podobně, ale používáme je vlastně jako takový symbol, kterým komentujeme a tak trochu rejpeme do té současné mladé společnosti. Já nechci zase, aby to znělo kriticky. My jsme se snažili vejít vůči mladému divákovi velice úctivý. Ano. Dokonce už v některých recenzích nás hezky pochválili, jak ty postavy jako působí realisticky, že mluví realisticky. Někomu to zase vadí, ale to je samozřejmě o vkusu.
0: 100 lidí z toho chutí.
1: Ano, a taky o tom, jak moc se pohybujete mezi mladejma, že?
0: Ano.
1: Ale chci tím jenom říct, že ten film jako není primárně horor, není primárně ani jako čistá komedie, on hodně střídá žánry, což taky někomu úplně jako nevyhovuje, ale se vším tam pracujeme nějak účelně a vlastně se tím snažíme předat myšlenku, která je podle mě jako určitě pro mladého člověka dobrá k zamyšlení, aby trošku se mu otevřeli oči v té dnešní šílené době.
0: A když to tak shrneme a chtěl bys si naše posluchače pozvat na tvůj film?
1: No, když to shrneme, tak je to o několika mladých postavách, který každá z nich řeší nějaký svůj osobní problém. Myslím si, že to bude mladýmu divákovi hodně sympatický. Je to i hodně citlivý občas, jde to do nějakých emocí, no ale do toho samozřejmě, aby to nebyla úplně nuda, tak nám tam běhá pár zombíků, občas se člověk lekne, je to hodně s nadsázkou, ale myslím si, že i pro starší ročníky hodně tam třeba rejpeme do Vládi Polívky, který tam hraje sám sebe a řeší se nějaký svůj problém, jak ho všichni vnímají jenom jako herce z romantických komedií. Takže i jako skvělý. Takovýmhle způsobem je to trochu drzí.
0: Ty jsi nepřišel sám, režisér Adam Kůs, tak my tady máme taky jednoho z hlavních představitelů, Jaroslava Urbance. Jaro, ještě jednou ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty tam hraješ Romana, který je popisovaný jako takový nejistý. Jaký je to typ nejistoty? Takové to nevím, kdo jsem, nebo spíš nevím, proč jsem šel na tuhle party?
2: No, spíš je to takový nevím, proč tu jsem a co tam dělám a jak jsem se tam dostal. Je to velmi nesebevědomý, když to řeknu takhle, ňouma, který si vůbec nevěří a má vlastně jenom dvě kamarádky, pak teda už i třetí. A s těma zažívá to obrovský dobrodružství a zároveň bych řekl, že hodně vystupuje ze své komfortní zóny, kterou vlastně má. Byla to zábava.
0: Celé natáčení byla zábava.
2: No, no.
0: Tahle party je dead. My si za chviličku řekneme víc. Já našim posluchačům pustím další letní song, protože my tady jedeme summer party. Nejlepší hity za posledních 30 let. No a my samozřejmě, kamarádi, přátelé, se na tenhle film ještě společně podíváme. Vydržte s námi. Come on.

éteru Hitrádia, ale my tady máme i tahle Party je dead. Nový český, takový trošku hororový, komediální film Adama Kuse. Dneska je s náma ve studiu taky jeden z herců Jaroslav Urbanec. Adame, film vznikal jako projekt mladého týmu, který se nebojí vlastně žánru, který si zmiňoval, že je to takový multižánr, kde si každý najde takovou tu všeho chuť, zombie humor, satira, emoce. Do toho známé tváře zmiňoval si Vladimíra Polívku, ale tam je i Hynek Čermák, Martin Stránský, nebo Jiří Plojhar, jestli to dobře čtu, taky má někdo složitější příjmení než já, protože moje je Gion.

0: Podle mě je svěží a je úplně něco jiného, než co tady normálně vzniká. To spoustě lidem vadí, ale naopak si jako myslím, že právě jako mladýmu divákovi to může nabídnout prostě něco, co tady není k vidění. A tím, že i celý ten štáb je mladý, tak samozřejmě jo, tak máme takový ty tendence porušovat nějaký ty konvence, že jo. A
1: pravidla jsou jako od toho, aby se porušovala.
0: Jasně, zatím jako v recenzích jsme se dočetli, že jo, že jim tam všem chybí na konci ten pořádný zombí masakr, jenomže o tom ten film jako není, jo. My právě se snažíme třeba hrát na nějaký jiný noty, jít třeba trošku po nějakých emocích a tak dál. A ty diváci na to prostě nejsou zvyklí, takže já bych asi řekl, že kdo na to chce jít do kina, ať jde bez jakýhokoliv očekávání a myslím, že může být jenom překvapený.
1: Skvěle řečeno. Jaroslave, pojďme k tobě. Pojď nám prozradit třeba nějakou pikantní nebo zábavnou, vtipnou, legrační historku z natáčení. Co jsi zažil, co se ti stalo, nestalo? Bojím se podle toho úsměvu teď.
2: Tak napadá mě opravdu jenom jeden zážitek a to je ten, že jsme točili v noci.
1: Aha.
2: A točili jsme v lese a vykopal se hrob. A teď mám pocit, že režisér Adam a nebo někdo jiný, teď nevím, říkali pozor, je tu velká díra, dávejte pozor, hlavně opatrně, hlavně do ní nikdo nespadněte, jo, víte o tom. No tak já o 5 minut později jsem do ní hodil takovou krásnou šipku, že jsem opravdu Ježiš. Pak po zbytek večera nemohl chodit. A pak mě moje úžasná kolegyně Péťa Zábrocká s Lucinkou Pokornou brali za rameno a odváděli do karavanu. Tak to je třeba jeden z takových těch vtipných historií.
1: Takže to byl takový jako vykopaný hrob.
0: A já jdu jenom doplním, že ještě o dalších 5 minut po něm tam spadnul zvukař a ještě za dalších 5 minut tam ten samý zvukař spadnul znova.
2: My jsme hrozně šikovní.
1: Ale doufám, že nikomu se nic nestalo. Všichni jsou, jo, přežili v pořádku.
0: Jasně,
1: nějaká scéna taková, nenatočila se tam jakože z backstage.
0: Ale ani ne, jako, takhle, jako na rovinu, jo, prostě tím, jak to vznikalo, samozřejmě s malým rozpočtem na koleni, tak jsme byli rádi, že jsme vůbec ten film dali dohromady, což určitě jako za to nám patří nějaký jako skoro i obdiv, si myslím, že bychom si zasloužili za ten malý rozpočet a co jsme tam vykouzlili, ale to už si musí každý v sobě nějak jako urovnat sám, no.
1: Skvělý, my jsme za chviličku zpátky a teď už posíláme další typický letní song, nádherný song pro vás všechny, Beautiful Day a kapela U2, jsme Hit Radio.

0: Beautiful Day, tohle všechno vám přejeme z našeho studia Hit Rádia, kde nejsem sama. Se mnou je tady režisér Adam Kus a taky herec Jaroslav Urbanec. Tahle party je dead, nový český takový hororový komediální film, kde si každý najde to svý. Prosím tě, Adámku, chtěl jsi mladým divákům něco říct přímo, nebo spíš vytvořit takový ten bláznivý svět, ve kterém si na to přijdou sami?
1: Hele, je to dobrá otázka. Já prostě zastávám názor, že filmy mají být o něčem. Jsou to drahý záležitosti, to médium je hodně silný pro diváka, takže mě prostě bytostně vadí takový ty filmy, které prostě jsou o ničem nebo mají pointu, kterou jsme viděli už prostě 150krát. A tak jsme se snažili do toho filmu dát nějaký poselství a jak zatím zjišťuju, tak spoustu lidí ho tam vlastně vůbec nechce. Je to až jako smutný občas. Každopádně, jak jsem řekl, no, prostě žánr zombie komedie je tam proto, aby to toho mladého diváka trochu chytlo a pod pokličkou je tam schovaných opravdu jako spoustu věcí, spoustu referencí, spoustu myšlenek, spoustu satiry a kritiky a teď už je to jenom na divákovi, jestli je tam chce vidět nebo nechce. Já si myslím, že by bylo dobrý tomu tu šanci dát.
0: A na to navážu další otázkou, protože premiéra už proběhla. Můžeme to vidět v českých kinech, Cinestar, Cinema City a podobně. Takže přátelé, určitě si na to zajděte, pokud jste taky takový jako milovník a zvědavec českých nových filmů a projektů mladé generace, tak určitě zajděte, třeba nemám plán na dnešní večer, kdybyste někdo chtěli se mnou do kina, tak my zajdeme na Tahle party je dead. Pojďte zmínit sociální sítě, protože ty dneska frčej.
1: Máme samozřejmě na všech platformách TikTok, Instagram, i na Facebooku jsme, ještě na YouTube máme kanál a najdete nás pod názvem filmu Tahle party je dead, případně pod zkratkou TPJD, jako Tahle party je dead, podtržítko film a máme tam spoustu věcí, spoty, trailery, ukázky z filmu, ale i takový blbiny okolo, takový ty instagramový a tiktokový trendíky.
0: Jasně.
1: Ať je to zábavný.
0: Takže prosím vás, kdo máte sociální sítě, teď hned vyhledávejte, dejte sledovat. A Jaro, pojďme k tobě. Mladá generace, nová svěží herecká krev v tomto filmu. Jak jsi se vůbec k tomu dostal a koho tam můžeme třeba ještě vidět?
2: Já jsem se k tomuhle projektu dostal díky právě Ádovi. Mm-hmm. My jsme vlastně už dřív spolupracovali na jeho studentském filmu. A potom mi jednou zazvonil telefon, jestli bych si nechtěl zahrát v jeho prvním celovečerním filmu, tak já jsem hned byl nadšen a řekl jsem, že určitě, protože je velmi těžké se někde ukázat. A mimo to můžete tam vidět úžasný moje tři herecké kolegyně, což je Peťa Zábrocká, Lucinka Pokorná a Natálie Dvořáková, kde všichni stvárňujeme takové odlišné charaktery a byly naprosto perfektní. Všichni jsme se tak stmelili a byli jsme jedna parta. Bylo to strašně krásný a moc si týhletý zkušenosti vážím.
0: Pánové, kdybyste měli říct jednu jedinou věc, kterou si má mladý divák z filmu odnést, co by to bylo? Kromě toho, že samozřejmě na halloweenské party se nemá nikomu věřit, to víme.
1: Ale já udělám takový lehký spoiler. Ten film obecně jeho hlavní téma je nějaký vliv, nebo můžeme říct hezký anglický slovíčko influence. Takže my tam komentujeme to, jak prostě je vlastně těžký najít si nějakou svoji vlastní agendu, nějakou svoji vlastní personu, jak jenom přebíráme to, co vidíme, slyšíme někde jinde. A to je podle mě silný téma, který hodně jako souvisí se sociálníma sítěma, s televizí, s nějakýma vzorama, jako rodičema, nadřízenýma a tak dále. A to je asi to hlavní, jako nad čím by se potom ten divák mohl zamyslet, jak to má vlastně on sám v sobě.
0: Tolik režisér Adam Kus, děkujeme, že jsi dneska přišel. Jaro, co u tebe?
2: Tak
0: prostě přijďte do kina, no, k tomu dobrý popcorn, pojďte si vychutnat nový film. Mladé svěží krve, Tahle party je dead.
2: Ano, přijďte do kina. Já už jsem.
0: Kluci, díky moc, že jste dneska přišli. Kamarádi, vy si do kina určitě zajděte, Tahle party je dead a vy mějte, kluci, hezký léto.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.

0: Nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
0: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfin Car Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
6: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
14: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Viessmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
17: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
20: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holena Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
21: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
22: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Summer Party v plném proudu, 7 minutek po půl jedné, hezké odpoledne, doufám, že si ho užíváte. Horko dodržujte pitný režim a k tomu náš playlist, protože Summer Party potrvá až do nedělních 18 hodin. Já se s vámi taky pro dnešní den rozloučím, zítra s vámi nebudu, bude s vámi můj úžasný kolega Kubík Urban. Každopádně rozhodně si náš playlist nenechte ujít a užívejte si naplno ty pohodičky. Léta, zítra je léto, oficiálně startuje. Tak to by bylo, abychom si nezahráli tenhle song. Pomáda, takový typický film do letních kin. John Travolta, Olivia Newton, taky M People, Mambo Taliano a spousty dalších skvělých hitů. Tak čau.

0: druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linto Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
3: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
5: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
6: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
5: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
7: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám. Hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000. Stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
9: Senkor. Buongiorno. Víte, že Italové milují siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu

0: zaparkovaný, může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
1: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je tady, s vámi je Tomáš Dímal, zdravím a dobrý zprávy, bez nehod, větších komplikací, ale bacha na nějaký ty hlídky. Dneska měřili třeba v Pardubicích u závodiště, taky na Hradubické ve směru Pardubice Hradec a hlásili jste i hlídku v Lukavici ve směru na Nasavrky, takže Chrudimsko. Bacha na to, ať neplatíte a jinak, kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 1 10 100.
1: Práce domů, to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: nejlepší rádio na cestu domů. Hit Rádio Černá Hora.
1: Závratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Dnešní cíl je jasný. Směr květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

Řidiči musí počítat s dopravním omezením. Uzavřen bude jeden jízdní pruh od centra směrem do Horního Starého Města. Opačný směr je bez omezení. Je nádherně a pokud byste chtěli vyrazit do přírody třeba na kolo, tak v Deštném v Orlických horách je dneska netradiční závod Minibike Clash Grill and Chill. Od 16 hodin čeká návštěvníky vyřazovací slalom na minibajkách, grilování a pohodová atmosféra pod horami. Čínské automobilky dál posilují na českém trhu a vůbec poprvé se dostaly mezi 10 nejúspěšnějších značek. Největší zájem je o rodinná SUVčka, která lákají hlavně příznivým poměrem ceny a výbavy. Čínské značky bodují také v segmentu hybridních a elektrických aut.

0: Dneska paráda, polojasno, jasno, občas nějaký mrak, ale teplotně si nemůžeme nic jiného přát. Jsme u třicítky.
1: Posloucháš Summer Party Hitalia. Summer

Krištofej, hned teď na Hitrádiu Černá Hora. Tohle je ideální. Přesně to, co jsme si přáli, vysnili a je potřeba si tenhle víkend, kdy vám budeme hrát ty největší summer hity, pořádně užít. Já si myslím, že dneska si pískají všichni, co se rozhodli jít do Komoutu. Snad na každé svatební schůzce jsou vystresované nevěsty kvůli předpovědi, ale teďka musí být happy, šťastné a možná si i říkat, jo, to jsme si to parádně zařídili. Koupelka taky plná, orosená, se chladí a lidi, pokud nejste v práci, fakt si to užijte a my budeme moc rádi, když u toho budeme s vámi. Tady je další playlist.

0: vyzývá k tomu se vyvalit jako vorvaň, dát si orosené, hodit hermoše na grill a jen chillovat. Jasný, občas je to super, ale lidi je potřeba to brzdit. Proč? Tak to si řekneme už za chvíli. Tenhle průzkum nám Čechům neudělá radost. Do té doby ale něco, co nám přidá pozitivní mood, muzika a další hity. Budou Backstreet Boys nebo Robbie Williams.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídí.

0: pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland. Ploty Pardubice.
1: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jeden

0: www.mama.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
2: Na výlet bez auta?
3: Jasně!
2: Turistické a cykloturistické autobusy Královéhradeckého kraje jezdí i letos. Pohodlně a ekologicky vás zavezou do Krkonoš, Českého ráje, Orlických hor a na další nádherná místa. A klidně i s vaším kolem. Naplánujte si výlet na turistickém portálu hkregion.cz.
0: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.

0: siestu skoro jako víno a proto mají i dokonalé matrace. U nás v Prospánku najdete exkluzivně matrace per dormire za dostupné ceny. Vyzkoušejte italskou kvalitu v síti více než 65 prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
1: Tak nečekejte, jezděte!
2: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
2: Více na kopecký.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Pořídili jsme babičce holi na Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Backstreet Boys na Hitrádiu Černá Hora, Summer Party pokračuje.
1: Hitrádio Summer Party.
0: Já jsem říkal, že k létu prostě patří orosené grilovačky a chill u bazénu, ale průzkum, který nedávno vyšel, nám ukazuje,

UEFA Klasika Amerika. Můžou za to špatné životní návyky, nevyvážená strava, ale pozor, i genetika. Jasný, na toto všechno svedeme. Jako, je to průšvih. Tohle není dobrý a jestli se nám dámy teď chtějí smát, že máme batohy vepředu, tak bacha, vy na tom nejste moc lépe. V tomhle žebříčku jste čtvrté s průměrnou váhou kolem 73 kilo. Jo, my si prostě rádi dopřáváme a já si myslím, že nejvíce to týká těch, co jsou ve spokojeném vztahu. Jakmile to ladí, tak se žere, pije a málo hýbe. Nenadarmo se my Češi fakt řídíme heslem, že láska prochází žaludkem. Takže nechci vás strašit ani nutit k nějaké dietě, to ani sebe, ale chce to balanc. Jinak tenhle žebříček za chvíli celý ovládneme. Tak snad si teď kvůli téhle zprávě nevezmete od pusy, to bych nechtěl, ale i negativní průzkumy vám občas musíme z éteru.

0: hit rádia Černá Hora, díky, že jste s námi a já věřím, že playlist, který chystáme třeba i do celý, vás tu drží. Meduza a One Republic, Alibi od Ali Henderson nebo skvělý Nelly. To vše stihneme do 14.
1: Hit rádio Černá Hora. Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nad kvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
2: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushimakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho. Co je Domo, to se počítá.
3: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
6: Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Hovory ze sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské sýpce.
11: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
10: Bělohradská sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Leť balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně.poděbrady.cz.
4: Hit Radio Černá Hora.
0: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: dopravní servis na východě Čech a i tuhle hodinu je to bez nehod, jen hezký počasí vyzývá k tomu šlápnout pedálu na krk, čemuž si jsou vědomí i hlídky. Pozor v Hradci u letiště nebo v Chrudimi za přejezdem ve směru od Slatiňan. Kdyby cokoliv dalšího, vaše dopravní info volejte na 801 10 100.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
3: Senkor.
4: Tak co si dáte dnes k snídani?
5: Přece čerstvé pečivo!
4: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dopeč doma.
5: Dopeč doma. Na chalupě či u moře chutná báječně.
4: www.beas.cz.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle

0: Hit.cz. Hit Rádio Černá Hora.
1: Je tady celá krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pijete? A dost? Tak jak jste?

vlastně vypít vody? Záleží na hmotnosti člověka. Kdo má třeba 60 kilo, měl by vypít až 2,5 litru. Kdo má 90, až 3,5. Starosta Vrchlabí Jan Sobotka ostře zkritizoval jmenování nového ředitele správy Krkonošského národního parku a celý proces označil za trapné divadlo. Podle něj bylo už delší dobu jasné, kdo výběrové řízení vyhraje. Novým šéfem správy Krnap se stal Petr Moravec. A co jsou

Jedna z nejstarších ulic v Pardubicích se může výrazně proměnit. V Labské ulici plánuje investor výstavbu nové čtvrti se 7 bytovými domy a zhruba 100 bytů. Emoce ale vzbuzuje výška plánovaných budov, které by nahradily současnou nízkou zástavbu, a to v blízkosti Zdymadla, na soutoku Labe a Chrudimky.

0: dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Tohle nás baví, polojasno, jasno, jsem tam trochu oblačná, ale nic na delší dobu. A teplotně 31 stupňů.
2: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio Černá Hora.
1: Je to tak, dneska a celý víkend hrajeme ty nejlepší letní hity, ať už to jsou novinky, co v našem éteru slyšíte chvíli, tak i starší klasiky. Je potřeba to počasí venku podpořit i tímhle playlistem. Užívejte.
3: Třeba! No.

Vyučená hora, jo, žádná party se rozhodně nekoná v rámci našich výsledků na fotbalovém mistrovství světa. Upřímně, já se proti jaru styděl, brečel, nadával. Míchalo se to ve mně naprosto všechno a přiznám se, že když jsem viděl toho Zanděura, který ho hrajeme, tak jsem si chvíli přál, ať to i jeho Africká republika otočí. Vím, není to moc vlastenecký, ale tohle není fotbal. My opravdu hrajeme příšerně, bolí z toho oči a když je s tím i trenér spokojen, je něco špatně. Uvidíme, co Mexiko, jasný je jedno, pokud si chceme výlet za velkou louží prodloužit, musíme vyhrát. No nic, nebudeme si kazit náladu, dáme si další hity. Tady je Debbie, Touch the Sun.

0: Další muzika, kterou vám hrajeme do celých východních Čech. Doufám, že si užíváte počasí, jste venku na výletě nebo relaxujete a jednoduše jste s těmi, které máte nejradši. A taky věřím, že do téhle sorty blízkých patříme i my, Hit Radio Černá Hora. Do pár minut Lady Gaga nebo Justin Timberlake.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Vidra chytil zlatou rybku.
4: Pusť mě, splním ti tři přání.
3: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
4: Hapex.
3: Pergolu z konstrukční hranolu.
4: Hapex.
3: Střechu.
4: Hapex.
3: A co kvalitní palubky?
4: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
3: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
4: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
3: www.hapex.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný a silný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Olfincar Hradec Králové a Trutnov www.olfincar.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací.

0: informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Potřebujete dětské kolo,
4: ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: HappySport.cz.
5: Hit Radio Černá Hora.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Justin Timberlake, to je další muzika letního playlistu. Hit Radio. Summer Party. Tak seznamky už zažívají velký pád, jednoduše lidi přišli na to, že písmenka nejsou to pravý ořechový, že poznávání venku a komunikace z očí do očí je prostě nejlepší cesta, jak si najít parťáka. A co teda poslední dobou fakt jede, jsou různý skupiny na sporty, ať už běhání, cyklistika, pedlo, jednoduše aktivity, při kterých uděláte něco pro své zdraví a poznáte nový lidi. Já tomuhle dávám jen velký palec hore, nedávno jsem si tak jako uvažoval, který vztah mi kdy vydržel nejdéle. A přišel jsem na jedno, že vždy to bylo s holkou, se kterou jsem se potkal někde venku. Žádný Instagramy, Tindry, seznamky, prostě někoho do vás dostal pohledem z očí do očí a nemuseli jste si i vypisovat týdny, než jste venku zjistili, že tohle fakt není ono. Takže běžte do toho, jak jsem říkal, facebookové skupiny jsou toho plné.

0: Summer, další muzika playlistu Hitrádia Černá Hora. Vážíme si toho, že i v tomhle pařáku, kde je nejlepší být u vody, jste s námi, berete nás sebou a my uděláme maximum pro to, abyste na tom nic nezměnili. Docela jak Single X a jeho dovolená Sweet Caroline, Tones and High a hned potom i Vojta Kudla, který si to po zbytek odpoledne přebírá. Mějte se krásně a společně zase příště.
1: Hitrádio Černá Hora.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty?
5: Neskartujte sami. NAPOS. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. NAPOS. Svoz po celé České republice. NAPOS. Certifikovaná skartace dokumentů. www.napos.cz.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Aktuálně to na silnicích vypadá perfektně, žádné hlášení od vás nemáme. Kdybyste ale přece jenom o něčem věděli, tak nám dejte vědět vaše dopravní info. Volejte na 800 110 100.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Hanka Poskočilová. Hradec Králové ovládl mezinárodní divadelní festival Regiony. Během 8 dnů nabídne kolem 400 představení, koncertů, debat a taky workshopů na 30 místech po celém městě. Letošním tématem je dialog. Diváci se můžou těšit na temnou hudební verzi Macbetha, představení o otcovství, projekty věnované stáří i desítky open akcí. Většina je zdarma. V Pardubicích slavnostně otevřeli nové výcvikové a vzdělávací středisko zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Sloužit bude nejen záchranářům, ale také dalším složkám integrovaného záchranného systému. Podle hejtmana Martina Netolického vzniklo moderní zázemí rekonstrukcí stávajícího zázemí krajské záchranky.
1: V současné době je to jedna z těch posledních investičních akcí, které jsme realizovali v rámci záchranné služby. Předcházela tomu výstavba výjezdových základen ve Svitavách a Litomyšli. Vzhledem k tomu, že jsme velmi dobře vysoutěžili, tak jsme byli schopni požádat o financování také právě na toto výcvikové středisko.
0: Kraj plánuje taky výstavbu nové výjezdovky záchranářů v České Třebové. Polská kampaň, která láká turisty k Baltu místo do Chorvatska, vyvolala na sociálních sítích bouřlivé reakce. Organizátoři zdůrazňují nižší ceny, méně lidí, klidnější pláže. Řada lidí ale upozorňuje na chladnější moře a méně jisté počasí. Do diskuze se zapojili i turisté, kteří tvrdí, že dovolená v Polsku už nemusí být levnější než pobyt u Jadranu.

0: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny šťastný. Zastavte se v květinářství šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Pojďme se ještě podívat na východočeskou oblohu. Stále jsme na maximech dnešního dne až 33 stupňů ve východních Čechách. Na horách se držíme okolo 27. Jenom bacha, s blížícím se podvečerem by místy i u nás ve východních Čechách klidně mohlo sprchnout a taky by to mohlo být s bouřkou. Tak případně na sebe buďte opatrní.

0: vás na Černé hoře. Už jste ochutnali svoji první letošní zmrzlinu?
1: Já jo.
0: Ondra už jo, já věřím, že vy taky. Každopádně, můj kamarád Minu vyprávěl, že byl na zmrzlinovém festivalu, čověče, a ochutnal příchuť česneku. Fuj.
1: Fuj.
0: No, to asi úplně nechceme, že?
2: Ideální zmrzlina na to, když seš třeba na rande, nevyvíjí se to úplně podle tvých představ a potřebuješ zmizet. Nedáme si zmrzku tady, třeba česnekovou.
0: Ale já když se jako převtělím do toho druhého...
2: Takže do ženy myslíš, jo?
0: Takže třeba do ženy, tak si nedovedu představit, kdyby můj protějšek ochutnal takovouhle příchuť.
2: Proč to hlavně někdo dělá? Proč někdo jí česnekovou zmrzlinu?
0: Asi má málo doma česneku.
2: Dali jste si ji někdy? Nebo nedali jste si náhodou jednu z dalších specialit? Hele, v rychlosti jenom. Extrémní speciality příchutě zmrzliny, jo? Třeba zmrzlina s příchutí sena.
0: Jo, tak to je pro všechny farmáře asi, dobrá.
2: Ale jak se to hlavně vyrábí, že jo? Namlátíš seno a máš to mezi zubama potom. A nebo hle, zmrzlina z moravského uzeného.
0: No a k tomu pivko, čověče, dobrá kombinace podle mě.
2: To zdravíme na Moravu, zítra Rádio Černá hora a tohle to je Pink.
0: Jo, další muzika.

0: máme Rose a Bruno Mars, jejich EPT, no a nám pokračuje samozřejmě Summer Party na Hit Rádiu Černá Hora.
1: Já když si tak jako vybavím Summer Party, prostě letní hity, který člověka musí prostě nakopnout, jakou oblíbenou songu, Ondro, bys považoval jako letní hit podle tebe?
0: No, zrovna ji budeme hrát do pár minut, Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

0: spousta posluchačů, včetně mě, se jako shodne, protože Ego a Robert Burian, to je prostě dvojka, která k tomu létu jako patří.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalerie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holi na Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
14: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
15: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
16: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
17: Hit Radio Černá Hora.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: dokázali kluci na Slovensku. Natočili tuhle tu muziku, vzali jeden den pak GoPro, maličkou kamerku a foťák a za jeden den natočili prostě úvody klip, který zná jak celé Česko, tak celé Slovensko.
1: Hele, co si budem, Ego byl i na Hradeckém Majálesu a kdo tam byl, tak prostě viděl, že songa Žijeme len raz prostě vládne i v roce 2026.
0: Mimochodem, je to vlastně druhá verze, protože ta první se jmenovala Dobré časy, ale mám pocit, že nikdy nešla ven, ale Žijeme len raz se prostě chytlo a jede to a pojede to podle mě ještě x let.
1: Takže volume doprava, Žijeme len raz tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.

0: švédská zpěvačka Zara Larsson tady u nás na Hit Radio Černá Hora v Summer Party.
1: No a Vojta říkal před vstupem, podívej se na ní, ta je ale krásná.
0: Jo, hele, já ji sledu na TikToku, ona dostancuje, což si myslím, že se s tím Summer Party i dá trošku spojit, ona je fakt naprosto fantastická a je to dělo.
1: No, tak si možná budete tancovat s námi v rámci Summer Party na Hit Radio Černá Hora vy nadále, protože nás čeká třeba Bob Sinclair, to je vždycky taneční pecka, Whitney Houston a nebo Teddy Swims.
0: Máme se na co těšit, takže laďte dál Hit Radio Černá Hora.
1: Já se těším určitě.
0: Já taky.
1: No, tak jdem na to za chvilku.
0: Jo.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Ploty Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
2: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
5: Devro, světový lídr ve výrobě kolagenních střívek s tradicí v Jilemnici. Přidejte se k nám, hledáme seřizovače a strojníky. Náborový příspěvek 40 000, stabilní práce, férové odměny, 5 týdnů dovolené, balíček benefitů. Devro, kde se práce mění v kariéru. Najdete nás na práce@devro.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
7: Senkor.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Chcete mít doma příjemně po celý rok a ještě ušetřit? Z HK Top Hynek žádný problém. Objevte plynové kotle, tepelná čerpadla, solární systémy i klimatizace od spolehlivé značky Fiesmann. HK Top Hynek. Tepelná pohoda, kterou si zamilujete. HKTop.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Vidíš to?
15: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
14: No a víš, co vidím já?
15: Co?
14: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
15: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
14: U nás si vybere úplně každý.
15: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
14: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
15: Nejlepší dárek je zážitek.
16: Firma na zážitky.
15: CZ.
17: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
18: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
19: Hit Radio Černá Hora.
7: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech na Hitrádiu Černá Hora. Hlásíte nám jednu policejní hlídku. Policisté v černém bavoráku jezdí trasu Hradec Králové Jičín. Naposledy jste viděli stát v obci Konec Chlumí hnedka ze začátku u hostince. Tak opatrně, ať vás to dnešní odpoledne nestojí i nějakou kačku a body navíc. Vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
5: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
4: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.

Trutnovský půlmaraton, řidiči musí počítat s dopravním omezením. Uzavřen bude jeden jízdní pruh od centra směrem do Horního Starého Města. Opačný směr je bez omezení. Je nádherně a pokud byste chtěli vyrazit do přírody třeba na kolo, tak v Deštném v Orlických horách je dneska netradiční závod Minibike Clash Grill and Chill. Od 16 hodin čeká návštěvníky vyřazovací slalom na minibajkách, grilování a pohodová atmosféra pod horami. Čínské automobilky dál posilují na českém trhu a vůbec poprvé se dostaly mezi 10 nejúspěšnějších značek. Největší zájem je o rodinná SUVčka, která lákají hlavně příznivým poměrem ceny a výbavy. Čínské značky bodují také v segmentu hybridních a elektrických aut.

0: dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.
1: Ve východních Čechách dneska naprosto fantastické počasí, alespoň co se těch teplot týče. V nížinách máme kolem 32 stupňů, no a na horách naměříme kolem 27.
2: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Černá Hora.
3: A z éteru Černé Hory se hlásí stále i dvojka Ondra Novotný a Vojta Kudla.
1: No a samozřejmě taky další skvělá letní muzika Luis Fonsi a taky Daddy Yankee Despacito.
3: Jestli nás ladíte třeba někdo...

0: lehkomikinu třeba.
1: Když jste takový ty fanoušci, kteří nemají úplně to léto rádi, tak musím vám dát jeden skvělý tip, kam vyrazit.
0: Pojď do nás, do ledničky, do ledničky.
1: Do ledničky to je jasná věc, ale kdybyste se přeci jenom chtěli trošku schladit a udělat si nějaký ten výlet, tak doporučuju vyrazit do skal. Je to fakt skvělý.
0: Mm-hmm. Jako myslíš na procházku nebo na lezení?
1: Klidně můžete na oboje, za mě spíš lepší ta procházka, protože já kdybych lezl na skálu, tak čověče, nevím, jak by to asi dopadlo. Asi blbě.
0: Vzpomínám, že jsem v Adržbašsko-Teplických skalách byl vlastně vždycky jenom v zimě, takže ideální tip třeba pro vás, dojděte se tam schladit.

0: že prostě už to takhle brzo skončilo.
1: No tak přejeme, aby se to třeba od příštího roku už změnilo. Hit Radio.
2: Pane kancléři, kde pak jsou ty dokumenty? Neskartujte sami. Natos. Skartujeme se stupněm utajení P3 a P4. Natos. Svoz po celé České republice. Natos. Certifikovaná skartace dokumentů. www.natos.cz.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny pořídíte tu topení, kotle a kamna na dřevo a na pelety, krbová kamna a solární systémy, podlahová topení, k tomu ještě bojlery, čerpadla i vodárnu, vše pro dům i zahradu. A co u nás koupíte? To vám můžeme nainstalovat. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Největší topenářské a instalatérské centrum v Ústí nad Orlicí a okolí. www.sefir.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
7: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
6: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
10: Senkor.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Přijďte na testovací jízdy na náš showroom v Trutnově ve dnech 25. až 26. června. Více na www.autostyl.eu.
15: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.

0: hora, vlastně to musíme říct, venku pokračuje vedro jako svině, jinak to ani nejde.
1: Souhlasím s tebou, Ondro, já nevím, jak to máte vy, posluchači, já to mám každopádně tak, že já v létě mám hrozný problém spát, protože jak je hic, tak člověk má přikrytou na sobě deku a je fakt, že občas jako musím odkopnout, a nebo jsem takový ten tulič, že se k týde se prostě tulím.
0: Ty seš prostě jak Bluetooth, že to potřebuješ mít furt u sebe, abys jakoby mohl fungovat, to znamená deka nebo peřina nejde ani v létě od tebe odhodit, jinak prostě jako nedokážeš usnout.
1: Nedokážu.
0: No, já jsem si to myslel. My jsme dokonce tenhle ten týden v odpolední show probírali, že snad až 80% párů nebo lidí, co spolu žijou, se hádá

0: zavřeným oknem. To snad ani nejde, člověče.
1: Hele, otevřít lahváče nebo nealko, otevřít okno, poslouchat Summer Party na Hit Rádiu Černá Hora a je vyřešeno.
0: To by podle mě měla být jako jasná věc.

0: díky, že ladíte.
1: Já si říkám, že i pec pod Sněžkou může být skvělý místo, kam byste mohli v létě vyrazit. A dokonce si představte, že tam je jedna novinka. Ondro, slyšel jsi o ní vůbec?
0: Vím, že se to pojí s lanovkou, ale nejsem si úplně jistý, tak pojď.
1: Představte si, že tam je nová kuličková dráha. Ta se nachází u dolní stanice a musím teda říct, že jsem měl fotky a vypadá to parádně.
0: Počkej, jakože budu stát v té hrozný frontě občas, co tam bývá na lanovku, na Sněžku, a můžu si u toho zahrát kuličky, jo?
1: Je to opravdu tak? Budete tam mít na výběr ze spoustu kuliček, hele, různý zatáčky, překážky. No, říkám si, že by to mohlo být super na to čekání v té frontě.
0: Počkej, chápu to dobře, že kuličky se obrát nemusím, jo?
1: Ale kuličky se obrát nemusíš, kuličky by měly být k dispozici na místě.
0: Dobře, tak vlastně o to lehčí to bude, budeš mít lehčí batoh.
1: Ale dvě kuličky nech doma a zbytek kuliček si půjčíš.
0: Od kuliček zpátky k muzice, tady je Hit Radio Černá Hora, za chviličku hrajeme Imagine Dragons nebo Eda Sheerana.
1: Tak parádní se potřebujeme. Hit Radio.
2: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holi na Nordic Walking a teď jí nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
3: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
4: Všude dobře? Domo nejlíp! Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je Domo, to se počítá.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní a úsporný Crafter již za 649 900 korun bez DPH a inovativní a výkonný ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Neváhejte a kontaktujte autorizovaného prodejce.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Olfincar, Hradec Králové a Trutnov, www.olfincar.cz.
7: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Černá Hora.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
12: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
11: www.studiumvyčine.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.
13: Hit Radio Černá Hora.
17: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech, pozor na D11, Hradec Králové, Jaroměř. Tady se totiž staví odpočívadlo, tak s tím tady počítejte. Kdybyste měli vy něco aktuálního, vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Zavratné megaslevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
10: Je tady celá. Krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Pijete? A dost? Tak jak jste na tom? Tenhle víkend

0: No a kolik vlastně vypít vody? Záleží na hmotnosti člověka. Kdo má třeba 60 kilo, měl by vypít až 2,5 litru, kdo má 90 až 3,5. Starosta Vrchlabí Jan Sobotka ostře zkritizoval jmenování nového ředitele správy Krkonošského národního parku a celý proces označil za trapné divadlo. Podle něj bylo už delší dobu jasné, kdo výběrové řízení vyhraje. Novým šéfem správy Krnap se stal Petr Moravec. A co jsou podle něj priority správy?
1: Ochrana přírody jako taková, rozvíjení regionu.

0: jsou dál.
1: Jedna z nejstarších ulic v Pardubicích se může výrazně proměnit. V Labské ulici plánuje investor výstavbu nové čtvrti se 7 bytovými domy a zhruba 100 bytů. Emoce ale vzbuzuje výška plánovaných budov, které by nahradily současnou nízkou zástavbu, a to v blízkosti Zdymadla, na soutoku Labe a Chrudimky.

Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

0: plnou nádrž úplně gratis.
1: Já si říkám, jako kdo by to nechtěl, jako kdo nejezdí autem, dneska už skoro všichni, a plná nádrž, ta se podle mě hodí úplně každému.
0: Navíc cesta je v

0: Právní situaci.
1: A ten WhatsApp zní 601 292 464.
0: Plníme nádrže vašich aut, pozor, osobních aut. My jsme zrovna volali dva dny nazpátek bagristovi, ale naštěstí teda chtěl do osobáku. Volali jsme i posluchači, který má autoškolu, tam ta plná nádrž prakticky vydrží jeden den a už je to zas na nule.
1: Přesně tak, já si jako říkám,

0: letní muziku Wenga Boys, Duck Sauce a nebo Dan Barta On My Head. Tak to jsou teda snowboardiáci, ale to nevadí, Dan Barta je skvělej.
1: Přesně tak, je skvělej a taky laďte Hit Radio Černá Hora už za okamžik. Skvělý hity.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžeš...

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
5: Mira.
0: Rybičky.
5: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
5: Harley.
0: Tomáš Klus.
5: Single X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Potřebujete dětské kolo?
9: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
8: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
9: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
8: Rascal
9: a Bíny.
8: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
9: Happysport.cz.

0: posloucháte sobotní Summer Party na Hitrádiu Černá Hora. S vámi Vojta Kudla a taky Ondra Novotný.
1: Světem hýbe umělá inteligence, tak jsme si tady s Vojtou do té naší napsali. Ahoj, je nám šílené vedro. Napiš nám 5 zaručených tipů, jak se schladit. Takže klasika, studená voda na zápěstí a krk. Na zápěstí a krk, dobře. Namočené tričko nebo ručník, to je vlastně klasika, když jsme nemocní, to se taky dá vzít, jako že by to mohlo fungovat. Co mě baví, je teda zatáhni žaluzie a okna přes den. Což třeba, jako když si vezmeš, že seš řidič kamionu, nedoporučuju teda.
0: No hlavně, jako říkám si, když zatáhne žaluzie, OK, je tam chládek, ale zase jako mít jako doma celý den jako tmu, to taky asi úplně není dobrý.
1: Já to teda praktikuju, když jsem doma, jo, a hrozně to pomáhá. Akorát ty pak jsi. Nevíš, co je, jako, jaká je hodina. Máš pocit, že je půlnoc a oni jsou 3 odpoledne. ChatGPT ještě radí, aby jsme pili průběžně vodu, ano, slyšíte správně, vodu.
0: Takže ne pivo, jo?
1: No, tak asi, můžeš to tak promíchnout trošku. A měli bychom si dávat nohy do studené vody. Tak tohle to je 5 zaručených tipů, jak se schladit.
0: A já jsem ještě našel, člověče, bonus. Pokud máte ventilátor, tak před něj zkuste dát misku s ledem nebo zmraženou pedlahev. Prej to jako improvizovaná klimatizace, tak hustý.
1: Odpovím ti jako ChatGPT. Ano, rozumím.

0: nejenom do dnešního večera, ale i přes celý zítřejší den.
1: Já si říkám, ale za chvilku 18. Čověče, toto uteklo dneska. Hele, ty letní hity, ty tě tak nakopnou, že ten čas letí jako prase.
0: Řekl jsi to velice krásně. Musím říct, že kupa těch letních hitů je pro moje uši známá, ale když vidím ty názvy, tak bych si to dost často nespojil a o to víc mě to baví, že jsme si mohli zaspomínat na několik velkých pecek.
1: Souhlasím s tebou, byla to naprostá skvělá letní jízda. My věřím tomu, že i posluchači si to naprosto užívají. Hele, to léto a tyhle ty skvělý hity, ty k tomu prostě patří, co si budem.
0: Tak jeden velký hit taky docela bude Alvaro Soler, Sofia. Tak hezký zbytek soboty.
1: Ahoj!
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Rok 1866. Den, kdy se kopce nad Trutnovem zahalily do dýmu. Po 160 letech se historie vrací. Staňte se svědky velkolepé rekonstrukce bitvy u Trutnova. Desítky vojáků, dělostřelectvo a kavalérie v autentických kulisách Trutnovského lesoparku. Sobota 27. června. Bitva o Trutnov začíná. Více na ictrutnov.cz. Vstupné zdarma.
7: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
11: Vidíš to?
12: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
11: No a víš, co vidím já?
12: Co?
11: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: darovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Pořídili jsme babičce Holena Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Není nadkvalitní spánek, ale jak si vybrat matraci, na které se nejlépe vyspíte? 22. a 23. června vás zveme do prodejny Sefir v Ústí nad Orlicí na Dny zdravého spánku. Náš odborník vám zdarma pomocí X-senzoru změří rozložení tlaku těla na matraci a snadno tak zjistíte, která je pro vás nejvhodnější. A pozor, po celý týden pro vás máme na vybrané matrace 10% slevu. Více informací na www.sefir.cz.
0: Tak co si dáte dnes k snídani?
7: Přece čerstvé pečivo!
0: Předpečené pečivo z pekárny Beas. Dodo, dopeč doma.
7: Dodo!

0: plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Bydlení cenově dostupné a přitom moderní a úplně nové.
2: To jsou družstevní byty Chlumec v klidné lokalitě plné zeleně a přitom nedaleko centra Chlumce nad Cidlinou.
1: Družstevní byty Chlumec. Stačí jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet bez hypotéky.
2: Družstevní byty Chlumec.cz.
1: Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.

0: zprávy a Vladan Hýl. Povinně elektronicky by měli lékaři vést zdravotnickou dokumentaci od roku 2029. Dříve by měly být povinné e-žádanky. Od července 2027 na zobrazovací vyšetření, rehabilitace a konzília. O půl roku později na laboratorní vyšetření. Termíny jsou součástí novely zákona o elektronizaci zdravotnictví, kterou připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
1: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
0: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si můžou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Irán oznámil, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli zlé vůli Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude izraelská agrese pokračovat, podnikne další kroky. Americký viceprezident J.D. Vance řekl, že o uzavření úžiny nejsou důkazy. A nakonec ještě počasí. Zítra bude nejčastěji jasno nebo polojasno. Během dne se může občas objevit větší oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 32 stupňů, na horách kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
2: Dnešní cíl je jasný. Směr Květiny Šťastný. Zastavte se v květinářství Šťastný u kruhového objezdu u ČKD v Hradci Králové pro řezané květiny i dekorace.

to the hills and have no shelter.

0: 850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
2: firma na zážitky
0: CZ.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte kuchyně na míru i kvalitní sektorové sestavy. Nabízíme široký výběr blízkovin, dřezů, pracovních desek a dalších materiálů. To, co s vámi navrhneme, vám také vyrobíme a nainstalujeme. Od 3D návrhu až po novou kuchyň. Navštivte náš showroom kuchyní v Ústí nad Orlicí o rozloze přes 500 metrů čtverečních. Za 20 let na trhu jsme zrealizovali více než 1000 kuchyní. Staňte se našimi spokojenými zákazníky. www.sefir.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Tady doktor Mrkvička. U ZPŠ jednička. Pořídili jsme babičce holi na Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
18: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
2: Hovory ze Sýpky. Živá bělohradská talkshow Leoše Vrbaty s legendárním hercem Pavlem Křížem. 21. června v 19 hodin v bělohradské Sýpce.
3: Výjimečné chvíle si zaslouží výjimečné místo.
2: Bělohradská Sýpka. Stylový prostor pro svatby, konference, semináře i společenské akce.
4: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: www.ledovac.cz.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Ledově ledová tříšť nebo točená zmrzlina. I u vás doma se Slushymakerem Domo. Trendy přichází. Buď u toho, co je domo, to se počítá.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve

0: zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tady doktor Mrkvička, u ZPŠ jednička.
4: Pořídili jsme babičce Holina Nordic Walking a teď ji nestíháme. Tahá nás na dlouhé procházky, přihlásila se na cvičení pro seniory a chodí plavat. A víš co? ZPŠ jí na to všechno přispěla 700 korun. Zdravý pohyb je důležitý v každém věku a my ho podporujeme.
5: Jsme zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Přes 30 let spolehlivě pečujeme o vaše zdraví. www.zpškoda.cz.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Ploty Hradec Králové.
3: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
2: Ploty Hradec Králové.
3: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
2: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.

0: per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Ploty Pardubice.
5: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
4: Ploty Pardubice.
5: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: má. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Jedousov u Pardubic. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: Potřebujete vysokoškolské vzdělání? Centrum vzdělávání Jičín České zemědělské univerzity v Praze vám nabízí bakalářské a magisterské studium oboru veřejná správa a regionální rozvoj přímo v Jičíně. Jedná se o dálkové studium bez přijímacích zkoušek.
6: www.studiumvyčinie.cz 777 000 148 nebo 737 273 586.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.